0: Jestli chcete, můžu vás naučit hrát na kytaru.
1: No dobré, to jsem ještě neslyšel.
2: Musik. Mosaik. Tschechisch. Auf Radio Burgenland.

0: Otvírám lóži, kterou je mé okno v druhé mezanínu. A hledím na scénu, když kdo si pojal celou barvicínu. Přemítám, kde se skrývá, třeba světlo žlutá nebo bílá.
1: Tady jsem.
0: A tamhle pod dešníkem je možná slabost, možná síla.

0: na džasy pod krempami, myslí ti mítaj úplní známy.
1: Na všechno nebo na nic, nebo snad na boky, stejné dám, stín, stíhá stín, závratné.

To viete, pani Hanka. A vlastne vy už nechcete, aby som vám hovoril pani, takže Hanka. Keď ja vás strašne rád počúvam.

0: Dnešní necelá hodinka s českými hity utekla jako voda a naše hudební mozaika pro dnešek končí. U mikrofonu se s vámi pro tento večer loučí Pavla Valerie Rašner. Pokud byste náš začátek nestihli nebo si chtěli dnešní písničky pustit ještě jednou, pořad na vás po odvysílání tradičně počká v online archivu ORF Sound. A rovnou si můžete do kalendáře poznačit také termín našeho dalšího setkání. Příští vydání hudební mozaiky pro vás chystáme v listopadu, konkrétně 4. od 8. hodiny večer. Mějte se krásně a brzy zase naslyšenou.
1: Radio Burnland, Musik Mosaik. Hier spielen unsere Volksgruppen.